zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocný z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem, života znalých, ale v skutečnost

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
2: Reklama.

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocný z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých, ale v skutečnosti malých lží.